0: Pazova na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
1: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
0: Samo u Pevex Dugopolje.
2: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
3: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
2: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
3: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
2: Ne koristite slušalice.
3: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
2: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
3: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
2: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
3: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
2: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
4: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.